0: Mladý Radio Kranj.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.